0: povezané kot vse mavrice.
1: Jona se so putne pravdice.
2: Kazalec bude kreživu ovinek.
3: Čase zatnáš poličný utrinek.